Radio čas. Hity, které milujete. Čas. Radio čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, takhle by jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
2: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy, to je trošku divný.
2: Oni to většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba radši vegetariánský.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. A když spolu spíš,

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Africa. Radio Chance.
1: Celýho těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Radio Čas.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Sherlocka Holmesa, Harryho Pottera, havířovské slavnosti a kupu dalších.
2: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
3: Megaléto Rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Město Ostrava rozšíří nabídku bydlení. V centru vznikne nový rezidenční dům. Více nám řekl primátor města Jan Dohnal.
2: Dalších 50 bytů v centru Ostravy zastaví průluku, která je vlastně dneska na Velké ulici. Vznikne tam projekt Malých Laub. Původně se to připravovalo jako budova pro nemocnici, respektive pro kliniku plastické medicíny. S tím, že my jsme se s investorem domluvili na tom, že se zde postaví čistě bytový projekt.
1: Výstavba nabídne v přízemí také obchody, služby nebo například ordinace. Hotovo by mělo být do 3 let.
2: Domluvili jsme se i na nějakých termínech. Mělo by to být tak, že do konce tohoto roku by mělo být povolení záměru, to znamená stavební povolení. Následně má zhotovitel 3 měsíce na to zahájit stavbu a podle smlouvy by do 30 měsíců od zahájení stavby mělo být hotovo.
1: Toto nám řekl primátor města Jan Dohnal.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: styl.
1: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
2: a Lenka.
1: No a to dnešní téma je velmi pohodové, pohodlné, radostné, protože budeme řešit oázu klidu a bezpečí, to znamená náš domov. I to, v čem se doma cítíme nejlíp. A já teda hlasuju za tepláky, co ty, Leni?
2: Já nosím jenom tepláky. Já musím říct, že jsem se stala v poslední době největší faninkou tepláků. Mm-hmm. Já bych je nosila i ven, dokonce si myslím, že je to nejlepší oděv na cestování. Když vás čeká třeba dlouhá cesta nebo nějaký dlouhý let, tak já už si to bez tepláku nedokážu vůbec představit. A podle mě je to v podstatě nejlepší vynález moderní doby.
1: Leni, já si to myslím taky. A tak jako jsem mikinová queen, tak jsem i tepláková queen. A nejraději bych v těch teplácích byla 24/7. A jenom taková drobná vsuvka, ono i třeba když teď slavíme Vánoce, naštěstí je slavíme mimo republiku a v takovém jako komfortním a domácím prostředí, tak si cíleně oblékáme na Vánoce, na ten štědrý večer k tomu jídlu, si oblíkáme tepláky a je nám skvostně.
2: Já to taky miluju, no ale doufám, že teda neděláme nějaký módní přešlap a to nám prozradí naše módní guru Peťa Kasalová.
3: Pojďme si říct, že v dnešní době se nosí všechno, ale opravdu všechno. A je jenom na každém z nás, čemu dáme přednost. Já osobně mám tepláky, mikiny, spojený tak nějak se sportem, sportovními aktivitami, s volnočasovými aktivitami. Pokud ale někomu tepláky vyhovují po celý den, tak ať je klidně nosí, jenom teda zvažme, kam v těch teplákách půjdeme, protože pořád je to prostě volnočasový oděv. Určitě se nehodí do divadla, nehodí se ani do práce a ani na žádnou společenskou událost. Ale říkám, nosí se opravdu všechno, takže jestli se vám líbí tepláky, sako a podpatky, já vám to nezakazuju.
2: Mně se to líbí moc. Mimochodem tepláky pochází z Francie, takže to je kolébka módy.
1: No právě, všechno, co je francouzské, je stylové, tudíž právě jsme si oficiálně schválili tepláky, tepláky do každé rodiny, tepláky do každé práce a užívejte si to pohodlí.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Ženy v čase.
2: Pohodový den, ladíte Rádio Čas, no a taky pořád Ženy v čase. A my jsme velmi rádi, že k vám v podstatě chodíme takhle pravidelně na návštěvy. Nejenom do rádia, možná do autorádia, ale hlavně k vám domů. Protože právě teplo domova, to je to téma, které teď jdeme probrat. Tak Evi, co ty považuješ za teplo domova?
3: Leni, já prostě miluju náš byt. Já ho zbožňuju. A je to pro mě ta oáza klidu, bezpečí a pohody. A mimochodem, teď natáčíme v letním čase a já si přiznám, že když jsme se před 4 lety stěhovali, tak jsme si pořídili klimatizaci. To pro mě bylo to fakt jako must have a přesto vlak nejede. Jsem dospělá žena a tohle jsem si vždycky přála. Takže ano, investovali jsme do klimatizace a já si teď neskonale užívám ten pocit, když je venku horko, já přijdu, otevřu ten byt, je tam ten závan chladu, voní to eukalyptem a je to prostě ta oáza klidu a bezpečí. Miluju svůj byt, miluju náš domov, miluju ten pocit, že jsem tam sama sebou a že je mi tam hezky.
2: Ty jsi vlastně popsala úplně všechno, po čem toužím já. Protože já mám zase obrácenou zkušenost, jaké to je, když ten domov nefunguje. A to je něco, přátelé, co jsem teď zjistila, že je úplně stěžejní a zásadní, protože když nemáte místo, kam se vracíte v podstatě rádi a kde si neodpočinete a kde prostě to úplně nefunguje, ten prostor, to prostředí, tak v tu chvíli je to všechno okolo ouvej.
3: Leni, já tomu absolutně věřím, protože i ve chvíli, kdy něco prožívám, třeba něco náročného, nebo je toho v práci hodně, přes příliš věmů, povinností, tak já se prostě těším do toho klidného prostředí domova, kde cítím právě ten pocit bezpečí a neumím si ani představit, že by to mohlo být jinak. A zároveň si myslím, že je to něco, co může prožívat spousta lidí, protože ten náš pocit bezpečí ovlivňují samozřejmě i lidé, se kterými žijeme, i to, čím se obklopujeme. To, jak dalece, ačkoliv to nemáme téměř nikdo rádi, jak dalece uklízíme, protože i ten pořádek ovlivňuje to, jak se budeme cítit, když vejdeme domů. Takže nemyslím si, že jsi jediná, která tohle prožívá, ačkoliv vlastně všechno ostatní máš v pořádku, tak ta energie je strašně zásadní.
2: Energie toho místa.
3: Mm-hmm. A vlastně výzkumy ukazují, že lidé dokážou během několika minut rozpoznat, zda se v prostoru cítí bezpečně. Náš mozek totiž neustále vyhodnocuje světlo, zvuky, vůně i právě to uspořádání prostředí, což souvisí s tím úklidem. A ten pocit útulnosti vlastně není jenom nějaká estetika, ale je to skutečná biologická reakce našeho nervového systému.
2: Mimochodem mám taky zkušenost takovou, ale to je spíš asi taková moje představa o domově, že já moc nemusím hodně věcí. Mm-hmm. Že čím méně věcí v tom prostoru je, já mám ráda velké prostory, ale čisté, bez nábytku třeba i jenom fakt s minimem čehokoliv, tak to je něco, co mě hodně uklidňuje a třeba i ta zaskládanost těmi věcmi si myslím, že je něco, co může utvářet právě ten pocit bezpečí a pocit toho domova.
3: Leni, mám to úplně stejně a evidentně jsme nějak úplně přirozeně došli k aktuálnímu trendu minimalismu, který vlastně na tom staví a že vlastně i ty věci, kterými se obklopujeme, nás vlastně neskonale svazují, protože je to samozřejmě i ta péče o ně, i potom ten pocit přehlcení, i ten samotný úklid a pořádek, který v minimalistickém prostoru bude probíhat jednodušeji, efektivněji, zkrátka to obklopování se přemírou věcí je teda z mého úhlu pohledu na škodu.
2: Vlastně stačí jenom takový gauč a rádio, ze kterého vám jedou Ženy v čase.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Všude dobře, doma nejlíp. Tak to je možná jedno z nejznámějších českých přísloví. A možná nám věkem dává i stále větší smysl a chápeme, co ty naše babičky a možná i dědečci, prababičky a pradědečci tím mysleli.
2: No ale otázkou taky je, kde se cítíme doma, protože to doma nejlíp nemusí být jenom místní záležitost, že to je třeba ten byt nebo to město, kde bydlíme, ale třeba i místa, která nám dělají totálně dobře. Já mám pocit, že patřím třeba, když přijedu do Prahy, tak tam se cítím jako doma, nebo do Thajska, tam jsem si říkala, to bych chtěl nějakou chajdaloupku prostě u moře a podobně. Takže ten pocit domova může být klidně i takhle místně, že prostě cítíme vnitř, že tam patříme. Evi, máš to třeba taky tak na některých místech?
1: Mám to úplně stejně a zároveň, Leni, nevím, jestli jsi zažila někdy ten pocit, že přijedeš na nové místo a máš pocit, jako bys tam už byla. Jako bys to tam znala, jako bys tam patřila, jako bys znala veškeré návyky, rituály, energii, že zkrátka tady patřím.
2: Mě to dělá úplně takový překlik. Přesně jak ty to popisuješ, tak úplně v tom těle se něco změní a najednou jo, dobrý, tady se vyznám, to je fajn. A nejlepší je, když tenhle pocit, že to s vámi takhle mává, jo, vím, je to super, je to skvělý, tak máte i u sebe doma, ve vašem bytě, domě nebo kdekoliv bydlíte a dokonce ani to není vázané na ty cihly.
1: Není to vázané na ty cihly, protože psychologové rozlišují mezi pojmy house a home. Zatímco house je ano, ta stavba z těch cihel, tak home je emocionální pocit bezpečí, přijetí a sounáležitosti. Ten pocit tady patřím, tady je mi dobře. A právě ten pocit domova má neskonale významný vliv na psychickou pohodu i právě na odolnost vůči stresu. Protože tam je přesně ta bezpečná zóna, ve které my se můžeme takzvaně zazdrojovat, tam můžeme vypnout, tam můžeme být prostě bezpečně své, autentické, takové, jaké jsme. A přesně to je ta chvíle, kdy se ten mozek a celé naše tělo přepíná do toho takzvaného parasympatiku. To znamená odpočinek, regenerace, dobíjení sil a baterek. Zatímco ve chvíli, kdy jsme vlastně v tom prostředí, kde nám není dobře, ten mozek je, vlastně má ty výstražné anténky, všude skenuje to prostředí, skenuje zvuky, energie, pachy, úplně všechno, tak stále naše tělo je nastaveno v tom procesu bojuj. A to je ten sympatikus. Takže se vůbec nepřepne do té regenerační fáze a i když přijdeme domů, tam, kde nám není dobře, tak to tělo vlastně pořád bojuje, nepřepíná a neregeneruje.
2: A je to tak, musím říct, že právě teď mám osobní autentickou zkušenost, že to tak je a fakt s tím neuděláte vůbec nic a je potřeba si ten domov definovat trošku jinak než jenom těmi cihlami. Mimochodem, ten pocit domova můžou být ale podle mě i lidé, protože když řeknu babička a nedělní oběd u babičky, tak myslím, že většina z nás okamžitě přepíná do parasympatiku.
1: A my se přiznáme, že dneska natáčíme s domácí mrmíkovou bublaninou mojí maminky, která je s takovou tou poctivou posypkou. Takže my si ten pocit bezpečí vytváříme i při natáčení Žen v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Jste naladěni na tu správnou vlnu Rádia Čas a posloucháte Ženy v čase. A právě v těchto letních červencových dnech začíná období lva, tedy období, kde můžeme být vidět, období slunce, no a spousty dalších věcí, které nám osvětlí Evička, protože ona je na to úplně mistr.
2: Ano, v těchto letních časech začíná období lva. A to bude trvat vlastně až do 22. srpna. A ať už teda astrologii bereme vážně, nebo spíš jako takovou zajímavou symboliku, legendu a pohádku, tak jedno je jisté. A to, že málo které znamení je tak silně spojeno právě se sluncem, s energií a pozor, s odvahou být vidět. Vidět a slyšet. A samozřejmě to není náhoda, že to období lva přichází uprostřed léta, protože právě příroda je na vrcholu své síly, ovoce dozrává a všechno kolem nás tak jako by říkalo, podívej se, co vyrostlo. Podívej se, co se podařilo. Podívej se, co já mám. Prostě je to o tom koukat, být vidět a být si toho vědom. A já to mám ráda, protože i s tímhle obdobím se samozřejmě pojí nějaká bohyně, žena, bohyně. A tady zrovna v tomhle případě ve starověkém Egyptě byla s energií lva spojována bohyně Sachmet. A ta byla považována za jednu z nejmocnějších bohyň vůbec. Byla právě zobrazována s hlavou lvice a představovala sílu, ochranu, vášeň, což je taky pro lvy velmi specifické, ale taky transformaci.
1: Takže v těchto dnech byste v podstatě mohli nebo měli pociťovat velký příval sebevědomí, tvořivosti, radosti ze života, hravosti a také odvahy být sami sebou. A to si myslím, že je pro ženy úplně stěžejní, protože já, když jsem tohle téma četla, tak mě na konci zaujaly otázky, které si tam Evy napsala. A ty se mnou teda hodně zacloumaly, protože někdy v tom běžném dni nemáme úplně prostor se zastavit a zeptat se třeba, jaké by to bylo, kdyby to bylo jinak. Co by se dělo, kdyby? A tyhle otázky jsou prostě krásné.
2: Právě ono, to období lva nás má naučit nebo si právě položit ty klíčové otázky. Kolikrát jsme v životě zlehčovali náš úspěch nebo něco, co se nám opravdu podařilo. Něco, v čem jsme opravdu hodně dobré, ale vlastně máme potřebu to tak jako zamést pod koberec. Když nám ještě třeba někdo dá ten kompliment a řekne, tyjo, dobrá práce, ale prosím tě, to nestojí za řeč. Ale stojí. Stojí to za řeč, protože se nám něco skvělého podařilo. A kolikrát jsme vlastně raději mlčili, abychom nepůsobili příliš sebevědomě. Nebo kolikrát jsme čekali na svolení, abychom mohli být vidět. Takže tohle nám má vlastně předat to období lva, že máme právo tvořit, že máme právo říct svůj názor a máme právo zářit.
1: Tak milé ženy, klidně se teď na chvilku zasněte a jenom tak pro sebe si můžete odpovědět na důležitou otázku a to je, co byste udělali, kdybyste se nebáli být vidět.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Setkali jste se někdy v životě s tím, že vám někdo řekl, že ty úplně koukáš do blba?
3: Jo.
2: Ano, mně se to, Leni, taky stávalo velmi často, zejména v dětství. Pak jsem si to bohužel začala více hlídat, protože jsem pochopila, že to asi není úplně žádoucí proces, který bych měla dělat a ze který bych byla pochválena. A tak jsem s tady tímhle vypínáním a sněním buď to přestala, anebo si ho schovávala někam domů. Takže ty máš taky tu zkušenost, jo?
3: Ale úplně, vždycky, když jsem na chvilku vypla, že to ti vypne, tak i ten obličej, to tělo, prostě koukáš jen tak, nic se neděje. Po případě tam přijde nějaká myšlenka, nějaké představy a podobně. A taky jsem se to úplně zablokovala na celkem dlouhou dobu a bylo hodně těžké se k tomu nějakým způsobem vrátit. A musím říct, že doteďka to není úplně něco, co by mi šlo automaticky tak jako v tom dětství. A přitom pro naše zdraví je to úplně zásadní.
2: A já jsem moc ráda, že tohle téma, takzvaný daydreaming, právě otevíráme. Protože ano, je to velmi prospěšné a já sama za sebe se přiznám, že já se do tohodle světa přepínám velmi často a je mi v něm moc hezky a mnohdy to dělám i cíleně. Mi v tom teda pomáhá třeba pohybová aktivita, jít běhat, dát si skvělou hudbu do sluchátek, anebo neposlouchat vůbec nic a jenom být v tom pohybu a najednou popustím tu uzdu své fantazii a představivosti, žiju si v tom světě, který je v nás a který je vlastně velmi barevný a pestrý a najednou v tomhle světě si žiju a jsem absolutně spokojená. Nicméně, vědci proto samozřejmě mají i svůj moudrý název, protože objevili takzvaný Default Mode Network. To je síť mozkových oblastí, která se aktivuje právě tehdy, když zdánlivě neděláme vůbec nic. Jakože vlastně ve chvíli, kdy hledíme do blba. Když se zasníme, koukáme z okna, nebo právě když se procházíme. A

0: tahle síť hraje důležitou roli při kreativitě, sebepoznání, ale třeba i v plánování budoucnosti. A já myslím, že to asi potvrdí úplně všichni, že ty nejlepší nápady nás třeba opravdu napadají bez prše. Nebo když vaříme, nebo když děláme nějakou jednoduchou činnost, při které můžeme totálně vypnout a najednou se ten mozek spustí. Spustí tu kaskádu těch líbých myšlenek, pocitů, fantazie a je nám v tom prostě moc hezky.
1: Je to i dokázané, že když jsme v podstatě v tom relaxačním módu, nebo jsme uvolnění, relaxovaní a je tam prázdno, tak tam v podstatě do toho mozku může něco přijít. Mm-hmm. Navíc to má velmi dobrý vliv na naše zdraví, protože mozek v podstatě nerozezná rozdíl mezi realitou a mezi sněním. Takže čím více my jsme v té nové realitě nebo v tom, co si vysníváme, nejenom, že si víc tu realitu přitahujeme do toho života, ale taky na náš nervový systém a na naše zdraví a imunitní systém to má obrovský vliv. Takže v podstatě takové scrollování ve vlastní mysli je mnohem prospěšnější než scrollování na internetu nebo na mobilu.
0: A my vám přejeme, abyste se do toho relaxačního módu dostávali i při poslechu Žen v čase na Rádiu Čas a my se na vás budeme moc těšit příští týden.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Krásný sobotní den ve společnosti Rádia Čas. Radim jméno mé, dnešní den trávíme společně, ale protože je víkend a čas dovolených, prázdnina, vůbec ideální stav, kdyby člověk, jak říkám, v ideálním stavu úplně vypnul mozek, tak já vám dneska do toho nebudu moc mluvit, hodlám víc hrát, hity, které milujete, i pár vysloveně letních hudebních osvěžení, no a samozřejmě i dneska popřeju k svátku, takže Jakubové, Kubové, Kubíci, hezký den. Mimochodem, jenom taková vzpomínka, protože 25. července budu mít v hlavě už na pořád. Narodil se můj synovec Domča, jo, dneska už je to dospělý chlap, ale tehdy si pamatuju skoro všechno. Ségru brali do porodnice o den dřív, trošku to bylo dramatické, něco se jim nezdálo a nakonec se ukázalo, že synovec byl jenom strašně moc klidný a pospával, takže odpoledne už se v břiše zase mlel. Druhý den, tedy právě dneska před x lety, byl na světě kolem poledne a taky si pamatuju, co jsme měli všichni na sobě, když jsme ségru přišli navštívit a ve své době byla unikát, protože přece jenom občas na těch maminách nějaké to kilo z toho těhotenství zůstane a ségra měla po porodu o kilo méně než obvykle v průběhu celého života, jo? Takže taková jako speciální hubnoucí kůra. Tímto zdravím do všech porodnic, maminy, hlavně ať je mimi zdravé, vyspokojené samozřejmě tatínci s rozumem, s tím zapíjením a pohodu všem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
1: Rádio Čas.

Hitparade. Hity, které milujete.

0: Přeji u vás pohoda, pohodička s rádiem Čas. Radím sobě Slavbednář jméno mé, tenhle ten čas strávíme společně. Na 25. červencový den se do kalendáře podíváme za chvíli, trošku podrobněji, protože s vámi určitě slaví někdo významný, nebo se odehrála událost s velkým U, o které se mluví třeba už dlouhá staletí. Nicméně musím vypíchnout, že je dnes i den červených bot. Red Shoe Day se mu říká. Když jsem ten výraz slyšel poprvé, tak jsem si říkal, to bude něco s uměním nebo s módou, fashion a tak dál. Pravda je taková trošku hořkosladká. Tento den odkazuje na australskou novinářku, říkejme jí Teda, která nějaký čas bojovala s následky lymské boreliozy. Bohužel ten boj nebyl úspěšný a ona celý život zbožňovala červené střevíce. Takže symbolicky poprosila, když už tedy jako bohužel si tušila, že to nebude dobré, aby se s ní všichni přišli rozloučit právě v červených botách. Od té doby se všichni v tento den, tedy kteří se chtějí zúčastnit, fotí právě v červeném obutí od tenisek až po lodičky, sdílejí na sociálních sítích s hashtagem Red Shoe Day a posílají v podstatě poselství prevence této nemoci dál. Takže nejenom pro milování, ale taky pro pobyt v přírodě platí chránit se, repelentovat, používat vhodné druhy oblečení a tak dál. Mí blízcí se ze mě dělají legraci, protože já říkám, že i u našich na chatě v přírodě potřebují chodníčky, ideálně betonové, abych jako šel do lesa, ale zas na druhou stranu já křičím a ječím, i když kolem mě letí vosa nebo komár. Já prostě nemám rád jakoby drobné potvůrky, které mi narušují osobní zónu, jo. Takže se hýčkejte, prohlížejte, dávejte na sebe pozor a k tomu další skvělá muzika s rádiem Čas. Hezkou sobotu.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom
2: co řešíte?
1: jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebudu Vietnamu.
2: Tak... To znám už tu větu, my s Martou uvažujeme. Dobře, I am ready, ne v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že...
1: Maliny patří k takovým velmi zdravým a velmi oblíbeným pokladům léta. Díky vysokému obsahu antioxidantů pomáhají chránit naše buňky před stárnutím a podporují také správnou funkci imunitního systému. Navíc jsou plné vlákniny, která prospívá našemu zažívání a pomáhá nám k tomu, abychom se cítili del sytí. A zajímavé je, že tu typickou specifickou vůni malin tvoří více než 200 různých přírodních aromatických látek. To znamená, že je to taková velmi složitá a pestrá parfémová kompozice, o kterou se teda postarala jen a pouze příroda. Maliny taky obsahují spoustu vitamínu C, manganu a vitamín K. A zrovna vitamín C, ten přispívá k tvorbě kolagenu, podporuje imunitu a pomáhá taky k lepšímu vstřebávání železa. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s malinami vy. Máte je rádi? Je to taková vaše letní láska?
2: Maliny mám rád, chodíme na hory, takže sbíráme lesní maliny, ale spíš častěji si koupím v obchodě malinový džem.
3: Maliny si dávám sice výjimečně, ale dám si je, když jsou čerstvé domácí, tak samozřejmě nedá se nic namítat, takže maliny ano.
4: Já jsem obecně fandou ovoce letního, jahody, maliny, takže já jsem naprostý fanoušek malin.
5: Maliny je ovoce, které já zbožňuju a nemůžu se dočkat, když objevím cokoliv malinového, ať je to čerstvé maliny, anebo třeba v nějakém dortíku.
1: Takže, ať už si maliny dopřáváte čerstvé, na dortíku, v jogurtu, nebo třeba jenom tak samotné, vaše tělo vám za to rozhodně poděkuje. Mají málo kalorií, hodně vlákniny a spoustu cenných antioxidantů. A mimochodem, maliny mají taky účinky na plodnost a libido. Tak si je užívejte s radostí, nadšením a s vášní.
0: Tak teď už to víte.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chodě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
11: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pro sobotní víkendové vysílání s Rádiem Čas a teď Radimem. Já vás zdravím, jsem zvolil heslo méně řečí, více muziky, ale přece jenom asi bych vás měl pozdravit, takže krásné dopoledne přeju. 25. červencové, když se koukám do kalendáře, tak pokud slavíte, podobně jako třeba můj synovec, už jsem zmiňoval, tak slavíte i v den, kdy se narodila Gábina Osvaldová, skvělá textařka i taky herečka, že jo, co si budem, modelka Imen, ročník 1955. Za rok oslaví kulatiny 60. Matt LeBlanc, který Joey z Přátel. V 69. vyhlásili chráněnou krajinou oblast Jeseníky, takže to máte i s typem na výlet, počasí myslím přeje tak akorát a tak dál a tak dál a tak dál, ale co bych povídal, když tady máme odborníka, tedy ne přes historii, ale přes astrologii. Milane, sobota i neděle v kostce, jaký bude víkend, díky.
1: Sobota bude hodně dynamická. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Zaznamenat bychom měli nárůst své akční a dynamické energie, bojovnost a chudí do akcí, ale také tendenci pouštět se do sporu, v němž velkou roli budou hrát nesváry mezi mužskou a ženskou energií. Silně se pak mohou projevovat trendy k nerozumnému, ale i nemoudrému myšlení, mluvení i jednání a silné prožívání problémových emocí. Bude tak rozumné se pokud možno od konfliktu distancovat, nehádat se, snažit se o nadhled a vstřícnost. Neděla by už měla být o něco klidnější a stabilnější. Dát bychom měli na svou intuici, aby nám měla fungovat skvěle. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Hity, ktoré milujete.

0: Do všech koutů republiky české, dokonce i na pár světových míst, třeba přes sazradio.cz, pozdravení a další muzika na Rádio Čas v rámci víkendu. Speciální pozdrav míří do Plzně, kde mají tady opravdu sympatického biskupa. Tomáš Holub se jmenuje a ten zbortil všechny moje představy, jako já už dlouho nemám, ale přece jenom, že se pohybují duchovní jenom v kostelích a většinou jenom stojí a nad něčím přemýšlí, čtou si v knihách a tak dál. Pan Tomáš je nadšený sportovec, zbožňuje snowboard nebo hraje tenis a má taky pořad, který se jmenuje Live s biskupem, kde se ho lidé mohou doptávat opravdu na cokoliv. A protože to bylo nějaké jubilejní, tuším, že 40. dílo, tak pro něj vymysleli výzvu zdolat nejvyšší kostelní věž v České republice, ta je právě v západočeské metropoli. No nebudu to zdržovat, podstrženo sečteno 299 schodů a výsledný čas 1:53. A jak jsem pochopil, tak se tam nahoře nechce jako gorilák být do hrudi sám. Vlastně všechny, kteří na něj narazí, aby když tak jako dorazili do Plzně a vyzkoušeli si to, jestli ho předhoní, předběhnou nebo předzátopkují, takhle bych to nazval. No, upřímně, já na schody nedám dopustit, ale tak jako spíš pomalou chůzí, protože jsem vyrostl v baráku, který kdyby měl ještě o jedno patro navíc, tak už má výtah, takže všem, kteří si takhle každodenně dávají do těla, nejenom na věžích, ale i běžně v domech, přeju hodně síly, pevná lítka a hlavně krásný čas s Rádiem Čas. Pojďme se překonávat.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Radio Čas. Radio Čas. Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebudu Vietnamu.
2: Tak... To znám už tu větu, my s Martou uvažujeme. Dobře, I am ready, ne v pohodě, já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Do všech koutů světa po vlnách Rádia Čas posílám perličku de facto taky z jiného koutu světa. Týká se především Sardinie, příběhu, který se začal odehrávat před 50 lety, kdy si jedna z rodin odvezla z místní pláže křemený písek. No prostě si chtěli zkrášlit zahrádku a mimochodem vydržel jim opravdu dlouhé desítky let. Tento písek ze Sardinie tvoří drobná a hladká zrnka, trošku jako rýžová zrnka, a je geniální v tom, že když si na něj dáte třeba osušku, tak se vůbec nelepí ani na osušku, ani na kůži. Nicméně zdejší úřady jsou na to hodně citlivé a 50 let zpátky, dejme tomu budiš, jo, ale tuším od července 2017 je odvážení písku, kamínku, mušlí, prostě jakýchkoliv památek ze Sardinie je zakázané regionálním zákonem. No a když se to dozvěděla dáma, která tak kdysi učinila, tak nabádala svou dceru, že až tady třeba nebude, aby tuto chybu napravila. A tak se taky stalo, takže 40 kilo písku ze zenové zahrádky se vrátilo zpátky domů, nevím v jakém stavu, v každém případě bylo to zdokumentováno. Já mám rád tyhle happy endy a teď už trošku chápu ségru, která byla před pár týdny někde trošku jinde, ale taky se obávala vzít třeba jen mušličku jako symboliku, suveníru, protože třeba právě na Sardinii odvoz i byť malého množství písku může zabolet pokutou ve výši až 3000 eur. No tak si to přepočítejte, to už bych si radši přivezl já osobně suvenýr v podobě nějakého milostného zážitku nebo vášnivého polibku, ale nemůžu vás ovlivňovat. Milujte se, množte se a přitom si užívejte hity, které milujete na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radim, Rádio Čas, sobotní pohoda, a i když se dneska držím hesla více muziky a méně řečí, teď budu hrát pana chytrého, ale použiju citát od mistra Seneky, římského filozofa, který řekl: všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek. Doufám, že to praktikujete, přece jenom nejenom víkend, ale taky prázdninový a dovolenkový čas k tomu přímo vybízí. A navíc bylo potvrzeno, že dopřát si pravidelně den odpočinku může pomoci snížit dlouhodobý stres, opravdu zlepšit náladu, regeneraci organismu, který má občas bebí nejenom na duši, ale i na těle. Takže i v rámci třeba tohoto víkendu jeden den, který je volnější, jak říkala Hanka Zagorová vždycky, pyžamkový den, šampíčko, čokoládka, televize a jenom relaxovat, vám může přinést mnohem spokojnější další týden. Až budete v té posteli na tom gauči s nějakou tou dobrotou a relaxovat, tak klidně doporučuji i naše webovky cazradio.cz, kde si můžete v záznamu dát to nejlepší z rán se mnou a s Lenčou. Ano, trošku si tahám triko, ale tak jako připomínám, dobré ráno Moravo, ale taky naše podcasty od energií, tedy energiemi, ať jsem úplně přesný, až po podcast Pod povrchem. Takže cazradio.cz to jistí, i kdybyste nám utekli do světa, a užívejte víkend. Každý

Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uhum. A teď řešíme, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebo do Vietnamu.
2: Tak. To znám už tu větu, my s Martou uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: nejenom příjemný poslech, ale taky bon appetit s rádiem Čas a teď nemyslím jenom ten hudební, ať už to berete jako pozdní snídaní, svačinkový čas, čas obědový. Zkrátka dnešní den, 25. červencový, se slaví taky svátek, který oslavuje snoubení a kombinaci dobrého sýra a vína. Pro mě to přijde jako svátek ryze francouzský, třeba i z toho důvodu, že Francie vyrábí přes 500 odlišných druhů sýrů, jo? S oblibou se říká, že na každý den v roce připadá jeden, možná 1,5 až 2, pádem, a průměrný člověk jich skonzumuje zhruba 25 kilo za rok. Pokud jste opravdu Francouz, a teď to myslím obdivně, tak místní etiketa určuje, že sýrový chod přichází vždycky po hlavním chodu, ale zásadně ještě před sladkým desertem, jo? A kdybyste to chtěli ještě s bonusem, tak třeba slavný modrý Roquefort, který někdo může a někdo nemusí, má jedno historické prvenství, protože 101 roků zpátky v roce 1925 se stal vůbec prvním sýrem s chráněným označením původu, alespoň tedy ve Francii. Aby mohl nést toto jméno, tak musí zrát výhradně v přirozených jeskyních v této oblasti, přizdobených tou svou specifickou plísní a tak dál. A co se týče vína, tam si myslím, že si poradíte. Takže nejenom bon appetit, dobrou chuť, ale ať slouží, hezky si to nakombinujte, snad s jedinou výjimkou, pokud jste právě teď za volantem. V tom případě dobrý dojezd do cíle a další hity, které milujete, s Radimem na Rádiu Čas.
1: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Krásný den, hezký sobotní čas s Radimem. Jsem před malou chvílí propagoval, že člověk by aspoň jeden den v týdnu měl trošku odpočívat, takže teď to nebudu narušovat, ale do těch dalších dnů bych vás pozval za trošku akce a samozřejmě i za celý náš tým, protože nejenom my, ale taky Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov vás zve na show v místním, tedy havířovském skateparku. Proběhne v úterý 28. července, kdy si budete moci společně se zkušenými instruktory vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, ale třeba i lezení na lezecké stěně, základy parkouru, střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí toho všeho pro vaše oči bude i speciální parkourová show. O hudební doprovod se postarají naši kolegáčci, takže za DJ Rádia Čas se taky těšíme. Dobré jídlo a pití nebude chybět, takže snad jenom ideální kombinace počasí. A za mě jenom takové malé přiznání, nemít to na papírku, tak vůbec nevím, o čem mluvím. Pozor, ty výrazy znám, ale žádnou z těchto disciplín jsem nikdy nevyzkoušel, protože pro Ráďu je pořád největším sportovním výkonem chůze, i když teda hodně kroků dám za den, ale asi mi tam chybí nějaká tělocvičná buňka nebo adrenalinový hormon. Vám, moji milí, ať se nacházíte kdekoliv, na dovolené, doma, na zahrádce a podobně, při jakékoliv činnosti hlavně na sebe dávejte pozor, ať je to nejenom víkend, ale taky prázdniny bez úrazu. A kdyby v té sádře nebo při hojení nějaké rány to tělo trochu bolelo, hudba jako lék, kdykoliv i online na cazradio.cz. Hýčkejte se!
2: Za námi týden plný výher.
0: Rozdali jsme lístky na Sherlocka Holmesa, Harryho Pottera, havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
2: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom
2: se podívali
1: znovu do Tajska, že Tajsko je veliké, a nebo do Vietnamu.
2: Tak. To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobré sobotní odpoledne s Rádiem Čas, jak se tak koukám do kalendáře. 25. července, pozdrav všem Jakubům k svátku, tak mi dochází, že už zbývají necelé 4 měsíce. Teď se to bude zkracovat opravdu rychle. Za necelé 4 měsíce, úplně přesně 21. listopadu 2026, mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Letos s vámi oslavíme těch 28 let opravdu stylově. Leny plus speciálního z Marpo, velké hity Olympiku, David Koller solo a hlavně široko daleko jedinečný koncert Europe. Já vím, že víte, jenom připomínám, ono, člověk často zapomene během těch prázdnin třeba koupit a vybrat si správné místo v hale a potom v průběhu toho podzimu už horko těžko dohání, co nestihl, no nebudu to dramatizovat, prostě Cazradio.cz běží předprodej, no a to máme vlastně první novinku z Moravskoslezského kraje pro tuto chvíli a další už nechám profíkovi, jako vždycky v tento čas kolegyně Marcelka Fabiánová a já se ptám, co je nového?
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj investuje 123 milionů korun do modernizace hasičské techniky a stanic. Profesionální i dobrovolní hasiči tak získají nová auta, filtry a finanční prostředky na opravy. Cílem je hlavně zrychlit zásahy u nehod a požárů a zajistit větší bezpečnost pro občany. Investice také zlepší zázemí pro dobrovolníky a zefektivní práci profesionálů. Bezpečnost v regionu se tak výrazně zvýší a další podrobnosti dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Hasiči jsou pro nás velmi důležití, je to stabilní složka integrovaného záchranného systému a my je podporujeme dlouhodobě jako Moravskoslezský kraj. Ono je velmi důležité taky zmínit, že spolupráce složek integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji je opravdu skvělá. Nebývá to v republice běžné, ale ta jejich koordinace a jejich spolupráce je opravdu na vysoké profesionální úrovni.
2: Zajímavostí například je, že přímý boj s ohněm dnes tvoří už jen třetinu všech výjezdů. Hasiči dnes fungují jako univerzální zachránci, kteří nejčastěji pomáhají u nehod a přírodních katastrof. Nejvíce práce jim dává přitom počasí, kdy při bouřkách odstraňují stromy, čerpají vodu a nebo zachraňují zvířata.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj také rozdělí 15 milionů korun mezi 15 obcí na přípravu nových projektů. Peníze pocházejí z evropských fondů a pokryjí obcím až většinu nákladů na plány a studie. O tyto dotace je obrovský zájem a kraj už takto rozdělil celkem 89 milionů korun. Vedení kraje bude proto žádat i ministerstvo o dalších 100 milionů korun, aby mohlo podpořit další nápady. A kde dotace například využijí, ve kterých obcích, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
4: O evropské peníze si mohou obce žádat na přípravu projektu, tedy na studie a dokumentace. Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Heřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
2: Zajímavostí tady je, že v budoucnu by tyto peníze mohly nově získat i krajské nebo městské organizace a firmy. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v chodě buzy. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
5: Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, celý den, tak co, jak si užíváte sobotu ve společnosti Rádia Čas? Doufám, že máte den pohodový, pravda, ten nejšťastnější den roku už máme za sebou, on to byl všeobecně marketingový tah, aby to podpořilo výrobce zmrzliny jisté značky, ale všeobecně se říkalo, že někdy mezi 19. až 21. červnem, jo, byl ten den D, kdy jsme opravdu měli být nejšťastnější, a to naopak souviselo s lednovými objednávkami cestovních kanceláří, se tvrdilo, znáte Blue Monday, ne, nejnešťastnější nebo nejsmutnější den roku, vždycky třetí pondělí v lednu, jo, to už je taky pryč, jo, pryč, prostě dneska si máme fajn. Doufám, že se usmíváte, kdyby ne, tak hudba jako lék. Snad to ještě podpoří čerstvé horoskopy, jako vždy v sobotu na celý víkend s naším dvorním astrologem Milanem Gelnarem. Za všechny vám přeju příjemný poslech a užívejte víkend s námi. Já se tady loučím a toho Milana nepustím, tam předávám slovo.
1: Sobota bude hodně dynamická. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Zaznamenat bychom měli nárůst své akční a dynamické energie, bojovnost a chudí do akcí, ale také tendenci pouštět se do sporu, v němž velkou roli budou hrát nesváry mezi mužskou a ženskou energií. Silně se pak mohou projevovat trendy k nerozumnému, ale i nemoudrému myšlení, mluvení i jednání a silné prožívání problémových emocí. Bude tak rozumné se pokud možno od konfliktu distancovat, nehádat se, snažit se o nadhled a vstřícnost. Neděla by už měla být o něco klidnější a stabilnější. Dát bychom měli na svou intuici, aby nám měla fungovat skvěle. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu života má přede dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
2: Rádio Čas. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, že Tajsko je veliké, a nebo do Vietnamu.
4: Tak... To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
3: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
2: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co jsou to fascie, o kterých se čím dál tím častěji mluví? A proč jsme jimi tak fascinováni? Jak velký vliv má na naše tělo sluneční svit? A jak nám třeba běžné každodenní návyky můžou dlouhodobě škodit, i když o tom třeba vůbec nevíme. Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
2: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
5: Bývalá vrcholová sportovkyně a taky maminka, která dělá fyzio tak trošku jinak. S rozumem, s citem a hlavně s respektem k tělu, které potřebuje být slyšeno. Fyzioterapeutka, která nehledá rychlé zkratky, ale hledá dlouhodobá řešení. Online ji najdeme jako fyziomluvu a jejím cílem, nejenom na sítích, ale taky ve své vlastní praxi je, abychom jednou fyzioterapeuty potřebovali co nejméně. Abychom se naučili vnímat své tělo tak dobře, že dokážeme pochopit, co nám chce říct, ještě dřív, než začne bolet. Zuzana Čejková, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Zuzi, ahoj, moc tě tady vítám.
6: Ahoj, to byl tak krásný úvod, to já bych se nikdy takhle hezky neuvedla, děkuju.
5: Já na něj hned vlastně navážu. Říkám, že fyzio děláš tak trošku jinak. V čem spočívá ta jinakost? V čem je ten tvůj přístup jiný než u těch klasických fyzioterapeutů?
6: No, já rovnou řeknu jeden příklad. Včera jsem měla přednášku. Já, když jsem přemýšlela nad tím, jak tu přednášku udělat, tak jsem si říkala, že lidi v dnešní době, samozřejmě ne všichni, ale většina lidí v dnešní době už toho ví opravdu moc, hodně moc z internetu, má toho hodně načtené, naposlouchané, těch podcastů, těch vzdělávacích videí o jejich těle, o tom, co by měli dělat a tak, je strašně moc. Ale to, co mi tam chybí, je to, že to skutečně lidi dělají. Takže já jsem tam jako přišla na to pódium a řekla jim, že to, co tady jdu dělat, jim nechci ukázat jako úplně nové věci, ale spíš jim nalít čistého vína v tom, co skutečně za celý den dělají. A není to o těch speciálních fyzioterapeutických cvicích, není to o speciálních rehabilitačních cvicích. Problémem dnešní doby je spíš to, že se hlavně hýbeme málo. Takže se snažím lidi edukovat k tomu, aby znovu našli radost k pohybu, aby znovu našli takovou tu jako kdyby pohybovou závislost, která je ale normální pro člověka, protože naše těla byla stvořena k pohybu. Takže se snažím lidem ukázat, jak zakomponovat ty malé pohybové návyky, malé pohybové impulzy do průběhu celého dne. A můžou to být úplně obyčejné věci, jako třeba to, že si stanou ze židle jednou za půl hodiny a udělají si 10 dřepů, nebo si zaskáčou panáka, nebo se nějak protáhnou. Mám tady jako otázku pro posluchače. Kolikrát za den se dotknou rukama země? Kolikrát za den jsou ve dřepu? Jako opravdu jakoby v tom hlubokém dřepu. Kolikrát za den svoje tělo vyvěsí na nějaké tyči nebo na větvi od stromu. V podstatě podívejte se na děti, jak se hýbou přirozeně do těch asi 6-7 let a učme se od nich. Zkusme ty věci dělat.
5: Když zmiňuješ ten dřep, tak Proč bychom měli dřepovat? A ještě mě napadá, když už teda dřepujeme s tím cílem, ten výkon, posílení svalstva, to ať to bolí, tak nemůžeme si tím i nějak škodit právě tím dřepováním?
6: No, to je právě ono, jako spoustu lidí dneska má tu kineziofobii. To je jako strach z toho pohybu, že se jako ublížím. A bohužel mi přijde, že to tady i udělala dříve jako česká fyzioterapeutická scéna, a samozřejmě ne všichni, ale někteří, jo, že bychom měli dělat ty pohyby dokonale, že prostě pokud to přeženeme někdy a uděláme místo 10 dřepů 11, tak už prostě budeme mít svalovici a potrhaný svaly a bude to strašný. Jako to jsme se trošku přesunuli na tu úplně jako druhou stranu té věci, kdy samozřejmě není to jako ideální jít, když jsem necvičila jako 10 let, tak jít do posilky a úplně se zničit, abych další týden nemohla chodit. Není to jenom černobílý. Je potřeba taky vidět tu šeť mezi tím a v té je to, že si klidně každou hodinu udělám 10 dřepů, začnu takhle, první den udělám třeba 20 dřepů, další den třeba 30 dřepů. Samozřejmě je to jenom jeden cvik, ale stále lepší něco než nic. Za mě horší je kineziofobie a varování před nějakými cviky, než ty samotné cviky často.
5: Já už jsem zmínila i v tom samotném úvodu, že vedeš lidi k tomu, aby více vnímali to své vlastní tělo. To, co mu říká, to, jak promlouvá. Suzy, jak naslouchat svému vlastnímu tělu? Jak ho slyšet?
6: To je za mě asi to nejdůležitější, co učím své klienty a pacienty, je to naslouchání vlastnímu tělu a naučit se to. A ono, pokud jsme to tělo naposledy poslouchali někdy v dětství, tak to je samozřejmě velmi náročné se ho naučit znova poslouchat, protože dejme tomu v dětství jsme ho teda ještě poslouchali, slyšeli jsme, co nám říká a podle toho jsme se chovali a pak jsme si sedli do těch lavic a přestali se hýbat, přestali ho poslouchat, ještě i to naslouchat svému tělu, tak to je naslouchat tomu, co potřebuje jako fyzicky a to, co, ale i tomu, co potřebuje jako mentálně, takže nějaká jako ta emoční inteligence, to, že se vyznám i ve svých emocích, to je taky naslouchání svému tělu a to tělo nám řekne úplně všechno. Já se omlouvám, občas možná jako odběhnu od toho tématu a to naslouchání tomu svému tělu je to, že vím, co přesně v tu chvíli potřebuje. Takže třeba dám příklad, se trošku jako odhalím, že já se teď cítím trošku nervózně, protože jsem v podcastu byla naposledy před asi 3/4 rokem, takže cítím, jak mám lehce jako stažené ty trapézy, cítím, že bych jako se zavřela do nějaké ulity a tohle všechno v sobě jako cítím. Zároveň tam je jako ten rozumový mozek, který říká, dobře, ale teď potřebuješ tady říkat něco inteligentního tu příští hodinu, takže teďka to můžeš potlačit a teď je jako bezpečné to potlačit, protože se tady cítím bezpečně. No a tohle všechno se ve mně teď děje a já to tělo po tomto podcastu nějak jako opečuji, půjdu vrstě někam na kafe, budu sama se sebou, přečtu si knížku a tohle je to naslouchání tomu tělu, rozhýbu si jako tu krční páteř a tak dále. Takže nějak jako vnímat, jak se to tělo cítí a pak ho podle toho opečovat.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas? Dnes si povídáme s fyzioterapeutkou Zuzanou Čejkovou a za chvíli budeme pokračovat.
5: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme se Zuzanou Čejkovou.
1: Zuzi, já myslím, že v současném světě se velmi často dostáváme právě do těch fází nebo stavů, kdy se necítíme úplně dobře, kdy cítíme to napětí vlastně úplně všude, cítíme ho v hlavě, cítíme ho v břiše, cítíme ho ve svém těle. Co v tu chvíli radíš, pokud třeba bychom měli minutu, dvě, čas na to, abychom se navnímali a chtěli bychom s tady touhle tenzí nějak pracovat, tak co můžeme udělat?
2: Ono to je dost jako komplexní téma, protože to, že se vůbec do té situace dostaneme, tak to už svědčí o tom, jak posunuté máme třeba svoje hranice. Takže to je samozřejmě téma pak na psychoterapii, aby jsme buď jako se do těch situací nedostali a řekli ne včas, dali si tam tu hranici pevnou, a když už se do nich teda dostaneme, tak to je jakoby vědomí dostání se do té situace a je to v pořádku. Ale zase musíme jakoby vědět, že jsme lehce vědomně posunuli své hranice a tak to pro nás nebude úplně komfortní. A tam teda nastává to opečování. Jenomže pokud vy nevědomně jako tohle všechno děláte, tak potom neustále ty naše hranice jsou překračované a pak nestačí jenom neustále regulovat tu nervovou soustavu a uklidňovat se, protože v první řadě potřebujeme opečovat to, že ty naše hranice jsou překračovány. Takže to je jako základ. Zase jako řešme nejdřív tu historii a jako ten, i ve fyzioterapii, to je stále to stejné, řešme tu příčinu a ne ten následek. Ale pokud už teda, samozřejmě řešení té příčiny může trvat roky, takže pokud už tam mám ten následek, tak hodně pomáhá dostat se nějak do těla, nejlépe dotykem. Takže si můžete třeba takhle jako skřížit ruce na prsou, sáhnout si na ramena a jako kdyby stáhnout, nebo pevně, ale jemně, stáhnout ty ruce směrem k loktům. A od ramen k loktům si to schválně můžete zkusit.
1: Já to jdu vyzkoušet.
2: Jo, jo. Jemně, ale pevně od ramen až k loktům si jeďte takhle třeba až 5krát, jo. A pak vnímejte, jak se to vaše tělo cítí.
1: Mně to přijde jako takový laskavý dotek.
2: Ano, no.
1: Opravdu
2: ano.
1: Takové obětí sebe sama.
2: Ano, ano. A to je jakoby jeden z mnoha způsobů, jak zregulovat tu svoji nervovou soustavu, protože ta naše nervová soustava, a já jako nejsem na to odborník, to si, když tak se můžete pozvat Martinu Maškovou, ona je odborník na regulaci nervové soustavy, na Instagramu je jako medmama, ta tomu velmi dobře rozumí, ale je spoustu způsobů, jak zregulovat tu nervovou soustavu, ale tohle to je takový jako instantní. To i když jsem byla v různých shows a podcastech, kde jsem byla hodně nervózní a kde ty moje hranice byly hodně posunuté, tak takhle jsem se regulovala. Pak taky vyklepáním se, ale to samozřejmě už je nápadnější, že jo, když se vyklepávám ruce a nohy nebo celá skáču. A až pak jako nastává, až po tom pohybu nebo doteku nastává regulace případně dechem, kdy se můžeme dvakrát nadechnout, jednou vydechnout, kdy se jako nadechneme. Dodechneme a dlouhý výdech. Nadechnout, dodechnout, dlouhý výdech. To o tom tuším první, nebo nevím, jestli první, mluvil Andrew Huberman už asi jako dávno, dávno, asi 5 let, 6 let zpátky o tomto způsobu dýchání, který jako aktivuje ten parasympatikus, tu uklidňující osu. No a nebo jako dýchání do čtverce, ale to už je trošku takové složitější, kdy se jako nadechujete nějaké množství času, zádrž v nádechu, vydechujete, zádrž ve výdechu.
1: My se tady teď tak sklidňujeme a používáme ty techniky na sklidnění. Ale Zuzi, jak se třeba můžeme po ránu nastimulovat k tomu, aby to tělo dobře fungovalo a pracovalo? Hraje tam třeba v tom celém procesu nějakou roli sluneční svit?
2: Rozhodně ano, protože my vlastně večer, když jdeme spát, tak potřebujeme naopak co nejméně té modré složky toho světla, aby jsme jako usli, aby se produkoval melatonin, a ráno ale potřebujeme přesný opak. A teď, když je léto, tak to je fajn, protože můžeme prostě vyjít ven nebo otevřít si okno a koukat z okna na světlo. Ono to celé patří k nějaké ranní rutině. Ideální by bylo, kdyby jsme A není to úplně tak nemožné. Prostě nesahat po tom mobilu předtím, než se podívám na tu oblohu a aspoň nějak se spojím s tou přírodou, protože to, jak jsme dneska nalepení na mobilu, tak to nás hodně právě odvádí od našeho těla. Takže když tyto dvě témata spojím, tak to, co nám pomůže dostat se do našeho těla a vnímat naše tělo, je i nějaké to spojení s přírodou.
1: A teď, jak to uvést do praxe? Za předpokladu, že jsme lidé žijící ve městě, žijící docela rychlý, divoký městský život, tak jak se spojit s tou přírodou?
2: I tady v Ostravě, i v Praze, což jsou dvě obrovská města, tak jsou určitě parky. Teď jsem měla jednu klientku, která prostě žije v tom víru toho města jako hrozně dlouho, 10-20 let. A vlastně, když si s těmi klienty povídám, co jsou ty jejich zdroje, když se jako zamyslí, co je jako dostane k jim samotným, a to vlastně řeknu hned další věc, jak se můžete dostat sami k sobě. Vzpomeňte si na to, co vás jako zdrojovalo, když jste byli malé děti. Bylo to, já nevím, lezení po stromech, bylo to, nevím, běhání bosky po trávě, bylo to... A teď neříkejte počítačové hry, jo, ale opravdu jako opravdu ty zdroje, ve kterých jste měli jako absolutní flow, takové jako proudění, nebo jak to říct česky. A ta klientka mi řekla, nohy v chladný řece na kamenech, že to jako úplně jí to jako rozlilo úsměv po tváři a bylo to úplně krásný. A ona, tuším, že je někde jako v centru Prahy. A já jsem jí řekla, dobře, tak to máte jako úkol teďka každý týden. Dostat svoje nohy do řeky a aby vám jako proudila ta voda kolem těch nohou. No a ono to jde i v té Praze. A pokud vám místo vody stačí jenom tráva, tak si prostě jenom zujte boty a projděte se po tom parku, po trávě. Takže ono to jde, najít si ten park nebo i odjet kousek za to město, ale hledejte tyhle jako chvilky toho spojení s tou přírodou, protože to opravdu, to také jako reguluje ten nervový systém velmi efektivně.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s fyzioterapeutkou Zuzanou Čejkovou a za chvíli budeme pokračovat.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme se Zuzanou Čejkovou.
1: Říká, že se odpojujeme od té přírody, protože máme v ruce neustále mobily, koukáme na ně, kontrolujeme je, přicházejí různé anotace. Co to může udělat s naším pohybovým aparátem? Právě to, že máme ten mobil, do kterého koukáme.
2: No, tak můžeme začít hned od ruky, která je nejblíž tomu mobilu, kdy mám už spoustu klientů, kteří řešili jako bolest zápěstí a předloktí a lokte. A je to právě z toho, zkuste jako si vždycky zavnímat, jak to vypadá, když máte ten mobil v ruce. Jo, to je jedna jako strnulá poloha. Obecně jako, co je u toho mobilu a počítače špatné, není jako být třeba v té poloze chvilku, ale je to to, že v tom jsme hodiny a hodiny denně. Takže žádný pohyb není špatný, ale je špatné to, že v tom jsme jako v té strnulosti. Takže když jdu od té ruky dál, tak pak to je to rameno pravé. Když vyšetřuju lidi, tak pravidelně prostě tam je jeden sval stažený v pravém rameni a v levém ne, protože mají nejčastěji v pravé ruce ten mobil a nebo myš u počítače a tak. A je to fakt krásně vidět u drtivé většiny lidí. Potom s tím samozřejmě souvisí jako jiné nastavení jako těch lopatek a zase jako ono to není špatné chvíli, ale je to špatné to, že to je fakt dlouhou dobu. A kdyby ti lidé jako třeba nevím, třikrát týdně fakt cvičili poctivě, nějaký silový trénink a tak, tak by to jako bylo v pohodě, ale tam je kombinace toho, že oni jako necvičí, nemají tam ty kompenzační cviky a ještě k tomu jako dlouho sedí u toho počítače nebo mají ten mobil v rukou a pak to předsazení té hlavy. To, že tam prostě pak makají některé svaly víc a některé míň, ale celkově všechny svaly makají málo. Že oni jsou v té strnulosti sice, ale to neznamená, že oni jsou sice přetížené, ale taky jsou slabé. Ideální by bylo, kdyby všechny svaly v těle jsme měli silné.
1: Zuzi, v poslední době se začíná hodně mluvit o fascích. I ty sama si o nich povídala. Prosím tě, co to je ten fascinující svět fascí? Kdybys mi to úplně jednoduše měla vysvětlit, abych to pochopila, tak co to je ta fascie?
2: No, fascie, to je takový jako spojení celého našeho těla. Jako když máte maso, porcujete maso doma, tak to není taková ta kůže, ale je to taková ta blanka na tom masu. Je to takový jako obal těch svalů, velmi jednoduše. No.
1: No a k čemu ten obal slouží? Proč vlastně se o něm více mluví nebo se více zkoumá? Jaký on má vliv v tom našem těle?
2: No, teď nevím, jestli řeknu úplně pravdivou informaci, ale dřív tuším ty na pitvách, tak odendávali ty fascie a házeli je do koše, protože si mysleli, že to jako nemá vlastně, že to je jenom ten obal, že to nemá žádnou funkci, ale pak teď hlavně v posledních letech, ale to už jako už i 10 let zpátky, se zjistilo, že to přeci jen má hodně velkou funkci, že to nejenom jako propojuje ty svaly, ale že to má velkou roli i jako v celé pohyblivosti toho těla. No.
1: A můžeme my nějak třeba ovlivnit to fungování těch fascí? Jsou teda pro nás tak důležité, že bychom jim měli věnovat tu pozornost?
2: Ano, měli bychom jim věnovat pozornost, ale měli bychom jim věnovat pozornost stejně jako těm svalům. Ono to, že když se začneme hýbat, tak hýbeme i těmi fasciemi. A jsou některé cviky, které hýbou jako s těmi fasciemi víc, ale celkově prostě nebýt v té strnulosti, protože ta strnulost, to jako to, že jste v té jedné poloze celý den, tak to těm fascím škodí nejvíc. Oni se potřebují hýbat, oni potřebují klouzat po těch svalech, potřebují také hydrataci, potřebují jako vodu, ale to, co jim nejvíc prospívá, je pohyb jako takový. Takže takové jako úplně zase nejsem příznivcem příliš komplikování toho tématu, protože teď se jako přišlo na to, že ty fascie jsou důležitý a tak teda vyvineme tady nějaký celý systém na to, jak rozpohybovat fascie, ale ty fascie rozpohybuje obyčejné jako cvičení, to, že právě lezeme po stromech, to, že lezeme, nevím, na skálu, to, že se věšíme a hrajeme si a tančíme, to rozpohybovává tu fascii. Takže já jako jsem příznivcem toho, aby hlavně jsme z toho měli radost, z toho pohybu, protože ta radost ty fascie taky ovlivňuje. Jo? Takže fakt jako dát tomu tu volnost a tu radost a úplně to neškatulkovat tolik, že teď tedy pracujeme s těma fasciema, teď pracujeme s těma svalma, teď pracujeme s těma vazama a tak dále.
3: Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
1: Zuzi, když už jsi zmínila ten tanec, tak co může udělat takový tanec s naším tělem? Nemyslím ten kontrolovaný, přesný, ale takové to totálně intuitivní, když máme dobrou náladu a tančíme si po bytě a je nám hezky. Tak co to dělá s tím tělem?
2: Já už jsem na to na Instagramu vytvořila několik příspěvků, kdy jsem tam jako napsala, že jako fyzioterapeutka jsem vlastně mnohem větším příznivcem obyčejného tance na vaše oblíbené písničky, než jako specifickým rehabilitačním cvikům na podložce. Protože zase máte tam z toho tu radost a ty emoce ovlivňují ty svaly taky strašně moc. Takže pokud vám ten tanec dělá radost a je tam pravděpodobnost toho, že s tím tancem vydržíte díl, než s těmi speciálními fyzioterapeutickými cviky, rehabilitačními, tak jděte do toho tance. Jsem všema 10 pro. A zkuste, jsem byla na workshopu tanečním Krise, Mr. Chris na Instagramu je, a tam jsme si ukazovali, jako tam jsem přišla na ten workshop a teď tam byly ty baletky a tanečnice a tak a já jsem nikdy v životě netančila a nejdřív jsem se cítila tak jako nervózně, ale pak on to tak krásně jako Kristián vedl, že jsem na konci úplně přirozeně tančila a ukazovala různé způsoby, jak můžeme najít jako ten způsob toho tance, třeba, že si vezmete pravou ruku a ta pravá ruka vás vede a celé tělo jde za tou pravou rukou a jenom ta pravá ruka vede jako v rytmu té hudby. No a takových způsobů je spoustu, ale pokud cítíte, že to je něco pro vás, tak moc doporučuji vyhledat si třeba nějaké workshopy a tak a najít tam tu radost v tom tanci. No.
0: Posloucháte podcast Energiemy na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s fyzioterapeutkou Zuzanou Čejkovou a za chvíli budeme pokračovat.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme se Zuzanou Čejkovou.
1: Zuzi, my jsme cyklické. My ženy jsme cyklické. A to naše tělo se dost proměňuje v průběhu celého měsíce. Myslíš, že bychom třeba i tohle měli reflektovat v rámci nějakých svých pohybových návyků, rutiny, cvičení? Je ta cykličnost pro nás v tomhle ohledu důležitá?
2: Je extrémně důležitá. Jako pokud je něco pro ženu důležité, tak je to pohyb a respektování cyklu. A možná ještě dřív respektování cyklu než pohyb. Samozřejmě ten pohyb velmi dokáže upravovat, ale i rozhodit ty hormony. Určitě vnímejte ten cyklus, vnímejte, jak to ovlivňuje nejenom prostě třeba naši chuť k jídlu, naši chuť k pohybu, naši potřebu spánku, naše psychické rozpoložení. Ovlivňuje to vlastně všechny ty čtyři pilíře zdraví, o kterých jako často mluvím, a je to tím naprosto protkané. Prostě nelze to oddělit. Takže buďte si toho vědomi, ženy, a ještě o to víc je pro ženy důležité fakt se naučit vnímat to tělo. Protože když se naučíte vnímat to tělo, tak vám to tak zjednoduší život a tu cykličnost. A vyhnete se takovým těm jako frustrujícím obdobím, kdy třeba chcete být produktivní, ale ono to fakt nejde a tak se dostanete do té zamrzlosti a scrollujete a pak se cítíte ještě hůř. Přitom, kdybyste počkali třeba 2 týdny, tak toho uděláte 10x tolik. Jo, takže opravdu jako respektovat to tělo je na prvním místě tady už jen. No.
1: My jsme opravdu v průběhu měsíce skoro pořád jiné. Fakt se měníme dost markantně. A Zuzi, kdybychom šli postupně po tom cyklu, tak co bys doporučila? Dejme tomu ta dynamická fáze, kdy se fakt cítíme naspídované, máme té energie na rozdávání, cítíme se možná i tak trošku v té mužské energii, že zvládáme ten výkonnostní svět. Tak co třeba v tu chvíli dělat, abychom přistupovali teda cyklicky k tomu svému pohybovému aparátu?
2: Když ono to je jako těžké, že jo? Ono, protože i přesto, že to je dynamická fáze, tak ta dynamická fáze bude u každé ženy třeba trošku jiná. A každá žena bude třeba potřebovat něco jiného. Samozřejmě je fajn, jako když mám na to jako energii a náladu, tak trhat rekordy a zas teda být si vědoma toho, že v ovulaci a těsně před ovulací mám asi největší laxitu vaziva, takže je nejvíc jako povolené. Ale zároveň, no je to, nedá se mi dát ta stejná odpověď pro všechny, protože taky tam hodně ovlivňujou ty zevní jako okolnosti toho života, to prostředí, to, jak se ten den zrovna cítím, jak jsem se ten den zrovna vyspala. Takže OK, pokud mám dát nějakou obecnou odpověď, tak dynamická fáze, klidně jít, když to vezmu třeba z pohledu posilování, tak klidně jít do vyšších váh, víc si naložit, využít toho, že mám dostatek energie, že mi stačí i na ten dostatek energie i trochu méně spánku. Potom v té ovulaci klidně jít do jako high intensity interval training, jako do rychlých, ale zároveň jako se jako kontrolovat ty klouby do rychlých tréninků. Pak před menstruací zase jít v té luteální fázi, jít do třeba klidnějších aktivit. Ale zase já dám třeba svůj příklad. Já poslední rok jsem se rozhodla, že naberu víc svalstva a opravdu 3x týdně posiluji. A nedělala jsem úplně jako výjimky, že bych si dala pauzu před menstruací a v menstruaci. Prostě jsem jenom řekla trenérce, že to cítím dneska tak, že asi dáme jako nižší váhy, tak jsme dali nižší váhy, ale i tak jsem celý trénink prostě odjela. A musím říct, že tahle stabilita jako v průběhu toho půl roku se mi velmi odměnila i na tom cyklu. Že jako dřív jsem měla hrozné PMS, teď mám nulové. Jo, jako nic. Dřív jsem měla jako obrovské chutě před tou menstruací a teď už je skoro nemám. I když jako ten kalorický výdej mám větší, měla jsem i takové opravdu jako hrozné nálady a teď to je úplně v pohodě. že jak kdyby se zvýšila produkce toho progesteronu, který jako mimo jiné má za vliv jako ustálení těch emočních výkyvů před menstruací. Takže zase na druhou stranu je dobré jako vnímat sama sebe, ale já jsem třeba byla ve fázi, kdy už jsem cítila, že už by to byla jenom výmluva v mém případě, a byla jsem ráda, že jsem se třeba dotlačila do toho tréninku vždycky a nakonec za ten půl rok mi to přineslo opravdu obrovské výsledky. Jo, takže já jsem jako vždycky pro to individuální řešení pro každou ženu. Třeba před 3 lety nebo před 5-7 lety, kdy jsem prostě vypadla z toho vrcholového sportu, tak si myslím, že jsem naopak potřebovala tu laskavost k tomu svému tělu, to jako přibrat i dát si klidně tu pizzu 2x týdně a burgera a míň sportovat a míň se bičovat. A tohle období muselo prostě trvat nějakou dobu, abych se dostala do té pohody mentální, ale teď už jsem cítila, že už by to opravdu byla výmluva a že už na tom mám kapacitu, abych zase jako začala trénovat a už to ale dělám úplně jinak než před těmi 10 lety, už to dělám jako s respektem ke svému tělu, už se vnímám. No a tam zase jsme u té znalosti toho těla, že spoustu žen vlastně neumí poznat, jestli se právě bičují, nebo jestli jsou k sobě laskavé, ale upřímné. Jo, to je prostě potřeba poznat.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s fyzioterapeutkou Zuzanou Čejkovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme se Zuzanou Čejkovou.
1: Pokud třeba nejsme mentálně v pohodě, děje se v našem životě něco, co nám není příjemné, jdeme proti sobě, ty už si na začátku mluvila i o vystavení hranic, ve chvíli, kdy je velmi často posouváme ty hranice a jdeme proti sobě, jak se to může projevit na tom našem těle?
2: Ty hranice vlastně narušují naše bezpečí nějak. A to bezpečí se hodně projevuje pak v oblasti pánve, to narušení té bezpečí, toho bezpečí. Mám to prostě ze svojí praxe, jo. A taky jsem se na to ptala různých psychoterapeutek a fyzioterapeutek a tak dále, ale hodně tam u těch žen vidím právě stažení těch svalů v pánvi, pánevního dna, ale ono, že jo, potom to, že si neumím dát ty hranice, tak je zase o tom, že jsem ta hodná holčička, která byla donucena neustále ustupovat ze svých hranic. A to zase jako souvisí pak s tím hrudníkem, takže ono to je těžké jako přesně říct, kde se to projevuje. Pak do toho ještě určitě hraje roli i vysoká citlivost. Opět, asi bych kecela, kdybych řekla nějakou přesnou část těla, nebo jak taková žena vypadá, nebo i muž, který se nechá posouvat hranice, jak takový muž vypadá, ale reagují na to ty svaly, které víc reagují na to emoční zatížení. A pak tedy je potřeba zvážit, když ke mně přijde člověk a já si ho jako vyšetřím, tak potřebuji zvážit, nakolik tam je potřeba pracovat s tím tělem a nakolik s tou psychikou. A musím říct, že teď mám teda hlavně klienty, kde je potřeba pracovat s psychikou, tak tam jsem na některé věci krátká, tak tam potom doporučuji jako psychoterapeuta. No, je to prostě ohromně provázané a myslím si, že pokud fyzioterapeut má i psychoterapeutický výcvik, tak to je obrovská výhoda, no.
1: Na to jsem se ti právě chtěla zeptat, jestli třeba právě fyzioterapeut, už to slovo terapeut tam je, tak jestli práce fyzioterapeuta není tak trošku i psychologická.
2: No, řekla bych, že bohužel je. A bohužel proto, že nás nic takového ve škole neučili, ale ono to k tomu velmi vybízí, protože ono to tělo je velmi úzce spjato s těmi emocemi. A kdybych měla, možná, že mám zrovna tyhle ty klienty, tyhle ty typy klientů, ale fakt třeba 50% těch klientů by se nepohnulo dál, kdyby něco neudělali se svou psychikou. Jenomže tam nastává ten problém, že fyzioterapeuti nemají žádné supervizory. A to potom ničí ty fyzioterapeuty a oni potom buď teda nemůžou být dokonale spokojeni se svou prací, protože už tam je nějaká hranice, kde už nejsou s těm lidem schopni pomoct. Takže pak je skvělé, pokud mají nějakého psychoterapeuta na drátě, kterému zavolají a pošlou tam ty lidi, jenomže těch psychoterapeutů je taky málo, takže pokud by to takhle fungovalo, že by každý fyzioterapeut měl nějakého svého kamoše nebo kolegu psychoterapeuta, kam by posílal lidi, tak by to bylo ideální, ale to se tady tolik neděje, takže to není tak jako naplňující pak ta práce, protože prostě nedokážete těm lidem vyřešit jejich problémy nebo pomoct vyřešit, a nebo se je teda snažíte nějak vyřešit, nějak se o tom edukujete a nemáte úplně ale jako psychoterapeutický kurz, takže pak to je taková šedá zóna, takže se do toho úplně nechcete pouštět a zároveň jste z toho jako vyšťavený a nemáte to komu pak říct, takže myslím si, že by bylo skvělé, kdyby fyzioterapeuté měli supervizory, fyzioterapeuty nějaké, kteří mají přesah do té psychoterapie, a myslím si, že by to vlastně měli mít všichni fyzioterapeuté, tuhle péči, protože to vyhoření je strašně časté u fyzioterapeutů a často to je to, že my jako ani nemáme možnost si tam dát ty hranice směrem k těm klientům, protože ty klienti to ze sebe prostě najednou nějak dostanou a co my teď s tím, no tak nezasekneme je, že řekneme, ne, tohle já s váma nebudu řešit, jo, takže je to takové dost náročné téma, musím říct tohle.
1: Zuzi, a jak ty sama opečováváš tu svoji psychiku? Nebo nejen psychiku, ale celé to své tělo? A co děláš pro to, aby ty sama se cítila krásně? Kde dobíjíš energii?
2: Já teď hodně dobím energii samotou, tím cvičením. To jako poslední půl rok je fakt skvělý zdroj. A pro mě bylo i, to teď jsem měla i klientku, která má jako asi 3 děti, a když jsme si jako říkali, že pro nás, pro matky, ze začátku je velmi nekomfortní ukrást si třeba třikrát týdně, hodinu až hodinu a půl pro sebe. Mně to přišlo skoro, že dělám nějaký jako, že jsem jako nějaký padouch, který si tady krade jako třikrát týdně hodinu a půl pro sebe a ještě se to i platí jako nemalé peníze, ale to zdraví i psychické, i fyzické se mi tak moc jako zlepšilo za ten půl rok, takže to dělám a to, pokud mě tady poslouchá nějaká maminka, tak jako zkuste to postupně vzít jako samozřejmost, že prostě ten čas máte pro sebe, protože když to potom porovnáte třeba se svým manželi, kolik toho času oni třeba mají, a jako že jedou někam si zakopat fotbálek, hokej, já nevím co všechno, a kolik ho máte vy, tak moc doporučuji to trošku vyrovnat. Takže to jsem zase trošku utekla, ale zrovna jsem si vzpomněla na tu klientku, která jako konečně už taky si dá ten čas sama pro sebe. A já pod četbou, právě procházkami v lese, posloucháním hudby, teď mám moji oblíbenou Auroru, to je úplně úžasná bytost, takže to teď poslouchám, takže to jsou takové moje zdroje, zjistila jsem, že se svou jako vysokou citlivostí, myslela jsem si dřív, že jsem extrovert, teď teda spíš zjišťuji, že úplně ne, že hodně mě nabíjí to ticho a samota, no.
1: Zuzana Čejková byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Zuzi, já moc děkuji za krásné povídání.
2: Já děkuji.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom
2: Co řešíte?
1: jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebudu Vietnamu.
2: Tak... To znám už tu větu, my s Martou uvažujeme. Dobře, I am ready, ne v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Rádio.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Čas. Radio Čas.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom
3: co se řešíte?
2: Podívali, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, že Tajsko je veliké a nebo do Vietnamu.
3: To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
2: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno Moravo, 6 až 9, každý všední den.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uhum. A teď řešíme, jestli bychom
3: co řešíte?
2: Podívali, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebo do Vietnamu.
3: To znám už tu větu, my s Martou uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
2: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
1: Rádio

0: naší ulici.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Relaxem.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Sherlocka Holmesa, Harryho Pottera, havířovské slavnosti a kupu dalších.
2: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
3: Megaléto Rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, že Tajsko je veliké, a nebo do Vietnamu.
2: To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: tengo el alma.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. A teď řešíme, jestli bychom
2: co řešíte?
1: Jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké, a nebudu Vietnamu.
2: Tak... To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vidíte, já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Rád.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, že Tajsko je veliké, a nebo do Vietnamu.
2: Tak... To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Mám anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na stračky.
0: Které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, točí se svět.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom
2: co se řešíte?
1: Podívali, jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebudu Vietnamu.
2: To znám už tu větu, my s Martou uvažujeme. Dobře, I am ready, ne v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Radio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom
2: se podívali
1: znovu do Tajska, že Tajsko je veliké, a nebo do Vietnamu.
2: Tak. To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsme třeba teďka taky v tom Tajsku objeli ty hlavní turistické trasy. Uh-huh. A teď řešíme, jestli bychom...
2: Co řešíte?
1: Jestli bychom se podívali znovu do Tajska, protože Tajsko je veliké a nebudu Vietnamu.
2: Tak... To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.
1: Ale zase natočím nějaká pěkná cestovatelská videa. Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
2: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
2: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Radio Čas. Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

pracovat a nechám.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: A v noci den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete. Radio Čas.